0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119, 6.
1: Počúvate Rádio Logos.

ale svobodní. Chudí, ale svobodní. Ve stínu chladných skal stařec tiše vzliká. Život mu hodně vzal, teď pro víru piká. S hlavou skloněnou své prosby k nebi vysílá. Zlomený na těle, však s duší

A proč jen chci tvý stopy znát, když stejně vím, že přijde i pád, až budou po mně plivat a řvát. A budu chtít mít jako ty rád, na planý jabloni bude květ.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl,

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

každý, kdo by vzýval jméno Ježíš, bude zachráněn. Každý, kdo by vzýval jméno Ježíš, bude očištěn. Každý, kdo by vzýval jméno Ježíš, bude vykoupen. Každý, kdo by vzýval jméno

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

víme, že Boží syn přišel, dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého a jsme v tom pravém, jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

No a potom vlastne nastalo také obdobie v mojom živote, kedy som žila taký život vlastne, že som sedela na dvoch stoličkách. Jednak v mojom srdci žil Pán Ježiš Kristus, ale žila som svetský život. Vedela som o Bohu, vedela som proste, čo je pravda, ale žila som svetský život.

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.